To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kukuriadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsteň zázračný, nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám.

V rozprávkach se už nejeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoláhni sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.